0: Byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude utržit.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

tisíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a mám pro vás novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Hard to be around a Tiesto. Druhá novinka hitparády Piquito, Piquito, Ricky Martin a Pedro Sampaio. Novinka číslo 3, Grow Me, What You Want.

0: Tady 107 Frička. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

0: say goodbye?
1: Where then? Well, around the world.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Buď jedním z nás. Moderátorem Free Rádia.
1: Těšíme se na tebe.
2: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Je čas optimalizovat.
5: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Manžel se v křečích svý na posteli. A ježiš, to je bolest! Volej záchranku! Dělej, volej, prosím tě, já tady umřu! Honem, volej! Manželka. Ludvo, vydrž, já to zařídím, já ti zavolám, hnedka vydrž. Počkej, já už volám, jaký máš heslo na mobilu? No, víš co, už je to nějaký lepší, už nevolej.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
4: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: za námi Flor Filip, Moody On and On, 6.55. Dobré ráno, fríčkaři.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme na to, startujeme ještě před startem ranního vysílání pár tipů, kam vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit.
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Workshop Ochutné divadlo nabízí divadlo Radost v 16.30. Dramatizaci humorného románu O smrti až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin.
0: A muzika nachystaná Len Savaly za chvilec. Rád bude taky Sigma a American Foster. A nebo Scooter Call Me Manana.
4: Manana.
0: A s vámi Roman. Až do pravého poledne. Tak dobrou náladu, super poslech. Za chvilku gratulačka, komu pak, já vám to prozradím, Agáta budeme přát, no a koukneme taky na kalendárium, tak držte vlnu a buďte v pohodě.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot, právě teď. Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
2: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu tak.

0: Zítra budeme přát Terkám. A v pátek slaví Havel. Sobota Hedvika, neděle Lukáš. Náš kolega bude slavit. Tak všechno nejlepší dneska těm Agátám posíláme velký pozdrav a jdeme mrknout i na kalendárium.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Free Radia.
0: Co zajímavého se událo dnes 14. října? Pojďme se na to podívat. Koukneme do historie, mrkneme například do roku 1584. Na Moravě začal platit gregoriánský kalendář asi o 10 měsíců později než v Čechách. Roku 1922 proběhla oficiální registrace týmu Baník Ostrava, tehdy jako SK Slezská Ostrava. Roku 1968 americký sprinter Jim Hines se stal prvním člověkem v historii, který oficiálně zaběhl 100-metrový sprint pod 10 sekund. A ještě mrkneme do roku 2006. Během prvoligového utkání proti Readingu utrpěl brankář Petr Čech v první minutě frakturu lebky při střetu se Stevenem Huntem, který jej nešťastně trefil kolenem. Po návratu začal Petr Čech nosit helmu na všech zápasech. Kdo pak slaví narozky? Jirka Procházka, zápasník MMA. Taky Matěj Peňaz, kickboxer a zápasník MMA. Daniela Peštová, modelka, anebo americký zpěvák Usher. Gratulujeme. Pokud máte taky jiné důvody k oslavám než svátek, narozky máte třeba, nebo nějaké výročí, tak se připojujeme a posíláme pozdrav. Před námi DJ Bobo, bude tu taky Lavinia a Scooter, anebo Prince Karma.
1: Free Radio. Free Radio. Radio.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Zpátečka Frýrádia. Zpátečka Frýčka. 1999.
1: Mañana.

0: Petr Kolomimaniana z roku 1999, 7.30, pojďme na zprávy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Jeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Jsou tu zprávy, vítejte. Po zavedení stravování formou švédských stolů na základní škole Chalabalova v brněnských Kohoutovicích výrazně ubylo jídla, které skončí v koši. Nový model stravování škola zavedla od letošního září. Jeho cílem je omezit plýtvání potravinami. Ode dneška do 23. října je možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Státní volební komise v pondělí schválila výsledky voleb. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. U papeže Lva 14. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, informoval o tom včera pozdě večer podle agentury Reuters Vatikán. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež se má zotavovat přibližně týden. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po této sezóně.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme společně omrknout, jak vypadá doprava, kde pak máme problémy, přátelé. Jdeme se podívat na trase, kdo jede ze Svitav na Brno. V Lipůvce v koloně se srazilo osobní auto s nákladňákem. Počítejte s omezením a ta kolona bude rozhodně narůstat. Ještě se jdeme podívat na trase opět Svitavy Brno, tentokrát ale za odbočkou na Voděrady. Tady havarovala dvě osobní auta, částečně blokují provoz. No a jak to s tím provozem vypadá aktuálně v centru města Brna? Začínáme housnout pomaličku, na D2 očekávám, ano, kolona od exitu 3 Chrlice od Olympie. Tady dávejte majzla. Ještě mezi Sokolnicemi a Tuřany máme nahlášenou velmi dlouhou kolonu. U Rajhradu se zdržíte D52, dávejte na to pozor. Od Bystrce směrem na Žabovřesky taky počítejte s kolonou. No a ještě se koukám u Holubic, počítejte taky se zdržením. Čebín, Kuřim, od Kruháče kolona a v té Lipůvce máme nahlášenou tu bouračku. Zatím tady nevidím, že by se nám to nějak extra štosovalo, zatím to projedete, ale ono to bude narůstat. Ta dopravní nehoda je vcelku čerstvá. Koukám se ještě, dopravní nehoda je nahlášena na trase mezi Dvorskou a Kobylnicemi. Tady dávejte pozor, dvě osobní auta se nám tady srazily. Šťastnou cestou, kdyby cokoliv, volejte, my to pošleme dál.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, teplota v centru Brna aktuálně na 7 stupních, odpolední maxima dnes kolem 16-17 stupně, jinak by mělo být pod mrakem.

0: Mockingbird, Tiesto a Gabry Ponte. 7 hodin 39,5 minutky. Pojďme do Brna.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Na Špilasu nový obyvatel. Ano, brněnský Špilberg má nového obyvatele z vesmíru. Socha mimozemšťana Figurda odkazuje na meteorologický úkaz, který nad Brnem v roce 1870 pozoroval Gregor Johann Mendel. Podle hravé sci-fi legendy tehdy u hradu přistála mimozemská loď. A právě socha, přátelé, aktuálně zdobí teď hrad Špilberg. V neděli se slavnostně odhalila socha mimozemšťana Figurda. Hravý projekt Muzea města Brna Hvězdárny Brno odkazuje na příběh právě inspirovaný pozorováním Gregora Johanna Mendla z roku 1870. Podle něj mimozemšťan se svou lodí havaroval u hradu před 156 lety. Nová socha je dalším přírůstkem do rodiny Figurdů. Tak se na ní můžete kouknout. Vypadá nádherně. 7.40, Rehab, za chvilku Ava Max, Black Eyed Peas anebo Stardust.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Našli se prachy, hledá se majitel.
1: A majitel byl nalezen.
0: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
3: Nula.
0: Nula.

0: 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržené.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
3: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
4: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými kurty.
3: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
4: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let. Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
5: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
11: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Free Radio 107 FM 107 FM FM.
13: I know we've been close since we were kids.

0: Stardust, Music Sound, Better With You z roku 1998, 7 hodin 57 minut. Seřiďme hodinky.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Máme Hoty Fruity, za chvilku taky Raygird, Call On Me. A do půl stihneme další zpátečku, tentokrát Millennium Pecka. Tell Me Why, Supermode.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Tell Me Why.
0: A přesně takhle zní. Těšte se. Roman s vámi, za chvilku koukneme opět co nového v Brně. A přijde i Janča Hubová, která nám prozradí, na co doporučuje vyrazit do kina. Čerstvé kinonovinky jsou připravené.

0: Barbra Streisand, Duck Sauce na fríčku, 3 minutky po 8. Pojďme mrknout, jak to vypadá s dopravou, kterou samozřejmě děláte i vy, a to buď na telefonu 608 37 27 07 nebo přes naši apku.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Dávejte pozor, stále a pořád na trase, kdo jede ze Svitav na Brno, tak v Lipůvce v koloně se srazilo osobní auto a nákladák. Kolona by měla narůstat, ale díval jsem se před malou chvílí, ještě to ověříme, teda ať tady nevykládáme nějaký bludy. Vypadá to, že se projíždí jakž takž, jo? Že to nějak extra nebrání. Horší situace je teď aktuálně mezi Čebínem a Kuřimí. Tady máme od obchvatu na Kruháči od Čebína směr Kuřim nahlášenou kolonu a odhadovaný čas ve zdržení je nějakých 20 minutek. Kolona je taky u Holubic na D1. Dávejte pozor, kdo jede aktuálně ve směru na Brno, tak se obrňte trpělivostí. Na Vídeňské od Modřic taky kolona a u Rajhradu taky drobné zdržení očekávejte. Co se týče bouraček, tak jediná aktuálně v té Lipůvce, jinak všechny ostatní, co jsme tu po ránu měli, už jsou vyřešené. V centru města Brna očekávejte silný provoz. Koukám i kvůli Pisáreckým tunelům, uzavírce okolo Kohoutovice a tak dále. Tady očekávejte kolony. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na 17 stupňů Celsia. Ano, zatažená obloha, k tomu občas dešťové přehánky. Čtvrtek, zítra a v pátek teploty kolem 16 stupňů, jinak by mělo být střídavě oblačno až polojasno. Sobota, neděle teploty až kolem 17 stupňů a mělo by být zataženo.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Grammy.

Frutti a tohle je Katsai. 15 minut po 8. Pojďme se mrknout, co všechno pro vás dneska chystáme. Proč je dobré poslouchat Free Radio? Protože si můžete od nás odníst super ceny. Tak v prvé řadě lupeny na Kometu. Blíží se zápas Kometa Liberec 18. října. Mám tady pro vás 17 hodin, opět můžete vyrazit na Kometu. Domácí utkání Komety proti Liberci 18. v 17 hodin. Dvojice lupenů, stačí jenom vychytat signál, zavolat, ukázat nám, jak budete Kometě fandit, a dva lístky jsou vaše. K tomu taky dobře poslouchejte naše vysílání, protože se může někde objevit double, ano. A bude dneska, ještě nebyl. A tam můžete vyhrát 2 hodiny kulečníku. Zážitek v Yellowfish Kohoutovicích, 2 hodky kulečníku a pizza k tomu. No a pozor, v tajemném filmu, tady mám pro vás taky skvělou baštu. Poukaz v hodnotě 300 korun. No, pizza bombastika, kterou najdete 5x v Brně. Tam si můžete dát, na co budete mít chuť. Tak, máme toho hodně. Dobře poslouchejte a vyhrávejte. Blanka Rodeo za chvilku i Parostellar, Grandpa's Groove anebo Supermo, Tell Me Why.

0: see Wiggo.
1: Yeah, baby.
2: Woo! Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Tell Me Why, Supermode na Free Radio. Čerstvé zprávy od Katky, za chviličku doprava počasí, no a koukneme na slibované kino novinky s Jančou.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Zbláznili jste se?
3: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji pěkné ráno. V Brně na Moravském náměstí už roste tradiční vyhlídkové kolo. První část vánočních trhů v centru Brna odstartuje za měsíc. Hlavní program začne 27. listopadu, kdy se na náměstí Svobody rozsvítí vánoční strom. Žádný ze členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Zástupci dětí vytýkají zákonodárcům chybějící diskuzi s těmi, kterých se změna přímo dotýká. Demonstrací středoškoláků se včera po celé Francii zúčastnilo 480 tisíc lidí, tvrdí to představitelé jejich sdružení. Protestující nedaleko Paříže podpořila i prominentní švédská aktivistka Greta Thunbergová. Výkonný výbor fotbalové asociace České republiky hodnotí první sraz české reprezentace pod novým španělským trenérem Santim Deniou navzdory porážkám ve směskladně. Pozitivní zpětnou vazbu má i od samotných hráčů, řekl to předseda David Runda. Asociace by se mohla pokusit znovu získat dalšího hráče ze zahraničí s českými kořeny.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Aktuální dopravní situace, tak nějak se musíme potrápit s tou ranní dopravní špičkou a hlavně taky kolem pisáreckých tunelů okolí Kohoutovice a tak dále, počítat s kolonami. Na příjezdu do Holubic před odbočkou na nájezd na D1 směrem od Brna, tady se srazilo nákladní auto a dodávka. Na místě policie, pozor si dávejte, ještě v Zábradovické ulici křižovatka se Šámalovou. Tady havarovalo osobní auto do tramvaje. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Předpokládám dispečing dopravního podniku na místě i policie. Ještě vidím v Lipůvce, stále se došetřuje dopravní nehoda tady dvou osobáků. Počítejte s tím, že tady možná budou drobné kolony. Ale vidím, že se jezdí Milonice, Lažany, Lipůvka. Projíždíme v celku bez komplikací. Kolona mezi Čebínem a Kuřimí se nám rozjela. Je někde na polovině cesty. No a koukneme se ještě taky na Kohoutovice. Dneska je to klidnější. Máme tady nahlášenou kolonu, kdo jede ve směru k Antroposu, tak od křižovatky s ulicí Šárka Libušina třída. Tady je drobná kolona teď aktuálně, tak se obrňte trpělivostí. Kolem kampusu, tady je to poněkud horší. Šťastnou cestu.
4: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Meteorologové pro dnešek hlásí teploty kolem 17 stupňů, má být zataženo, občas sem tam sprchne. Zítra a v pátek teploty kolem 15-16 stupně a střídavě oblačno až polojasno.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Na místo, kde se zakopali mrtvolu, nasaďte chráněné rostliny. Tam už nikdy nikdo kopat nebude. Více zahradkářských tipů zase příště.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: vám byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula.

0: 5000 korun. Správné číslo 079 01 0. To byl ten 5 litr, který ty gratuluj, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude
0: utržené. Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
4: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
3: A kde to najdu?
4: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
3: A nemáš nějakou slevičku?
4: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
2: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Rádi vás pozveme raky do kina. Čerstvé kino novinky s Jančou jsou tady.
15: Free Radio, novinky v kinech.
16: Dlouho očekávaný český animák Pat a Matt zpátky na venkově. Filmes přináší další příhody ze života dvou šikulů, pro něž neexistuje problém, který by neměl řešení. Klimatizaci nahradí bublinkovou fólií a vysavačem, zalévání květin vyřeší důmyslnou soustavou hadic a z obýváku dokážou vytvořit lyžařskou sjezdovku. Kutilské experimenty se jako vždy neobejdou bez komplikací, které však dvojice řeší s odzbrojujícím optimismem. A když po letech zatouží po společnosti, rozhodnou se najít si nové kamaráda. No, určitě to bude zajímavý, tak vyražte do kina na nový český animák Pat a Matt zpátky na venkově.
15: Free Radio 107 FM.

0: zpátečka na Free Radio Eiffel 65. 8 hodin 56 minut, aktuálně za chvilku 9 a po 9 nás čeká co? No, čerstvé krimi zprávy.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A pojďme taky omrknout, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Workshop Ochutné divadlo nabízí divadlo Radost v 16.30. Dramatizaci humorného románu O smrti až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin.
0: A další nejnovější muzika k tomu, tohle je Glockenbach a Killam Scott. Dár bude i My Candy s novinkou Where Am I? A nebo French Affair. Čerstvé krimi, za chvilku Markéta Skřivánková, která nám prozradí aktuální případy. Buďte s námi.
4: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: Free Radio 107 FM.

0: rádia.
1: 9:04, aktuálně jdeme omrknout ještě dopravní servis, jak to vypadá. Pozor, v Zábrdovické křižovatka se Šámalovou, tady je v řešení aktuálně havárka osobáku a tramvaje. Na místě probíhá vyprošťování dopravní nehody a ještě, nebo toho vozidla, ještě se koukneme na příjezdu do Holubic před odbočkou na nájezd na D1 směrem od Brna, tady se srazilo nákladní auto a dodávka, jeden pruh je neprůjezdný, očekávejte zdržení. No a další komplikace, Žarošická ulice směrem od Vinohrad, je to na Královo pole, tady jsou záchranáři a policie, u nehody osobního auta a dodávky. Buďte opatrní, kdyby cokoliv volejte, my to pošleme dál.
0: Dopravní linka Free Radia, volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Venku aktuálně 8 stupňů, odpoledne 17, jinak zataženo. Zítra občas vykoukne sluníčko, teploty ale mezi 15 a 16.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: Chemical Brothers 1001 Arabian Nights. Ano, složitý název. 13 minut po deváté, čerstvý čas, pojďme na ještě čerstvější zprávy. Krimi zprávy. Je tady Markéta Skřivánková, mluvčí strážníku Městské policie Brno, připravená na telefonu. Je tu Horká linka.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Pěkný den všem posluchačům Free Rádia i vám ve studiu. Příjezd řídky městské policie do Komína si v úterý časně z rána vyžádal majitel škodovky. Spatřil tu totiž muže, který mu prý v neděli i v pondělí brzy ráno popsal autofixem. Strážníci 61-letého muže odpovídajícího popisu zastavili nedaleko a chtěli od něj slyšet vyjádření, jestli auto parkující ve vedlejší ulici pomaloval. Zároveň mu vysvětlili, že mají k dispozici kamerové záběry. Starší

0: Pondělí, čili Lajsong, Ven Kristoval, 9 hodin 23 minut. Další krimi připravené, pojďme se podívat za brněnskými kriminalisty. Na telefonu nachystaný pan David Chaloupka, mluvčí brněnských kriminalistů.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré dopoledne. Policisté řeší další případ romantického podvodu, při kterém žena z Břeclavska přišla o více než 200 tisíc korun. Neznámý pachatel ji kontaktoval přes Facebook a vydával se za pilota zahraniční letecké společnosti. Tvrdil, že ji chce navštívit v České republice a aby působil důvěryhodně, zapojil do komunikace i svou údajnou dceru a předložil jí dokumenty související s dovolenou u zaměstnavatele. Poškozená dokonce elektronicky vyplňovala jeho žádost o dovolenou, kdy jí následně přišlo potvrzení od schválení podmíněné uhrazením jakéhosi poplatku. Právě tato zdánlivě oficiální komunikace ji utvrdila v tom, že jedná se skutečným pilotem. Pod různými záminkami pak posílala peníze na dovolenou, letenky a další poplatky. Když požadavky stále neustávaly, naopak narůstaly, pojala podezření, že je podváděna. Celkem odeslala více než 232 tisíc korun. Policisté připomínají, že podvodníci často vytvářejí velmi propracované příběhy, doplněné o falešné dokumenty, e-maily a různá potvrzení. Pokud vás člověk, kterého jste nikdy osobně nepotkali, začne žádat peníze, je na místě vždy maximální opatrnost. Přeji pěkný den a naslyšenou.

0: I Want Your Love. Tohle je French Affair 9.30, pojďme mrknout na čerstvé zprávy opět s Katkou.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Jsou tu zprávy, vítejte. Po zavedení stravování formou švédských stolů na základní škole Chalabalova v brněnských Kohoutovicích výrazně ubylo jídla, které skončí v koši. Nový model stravování škola zavedla od letošního září. Jeho cílem je omezit plýtvání potravinami. Ode dneška do 23. října je možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Státní volební komise v pondělí schválila výsledky voleb. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. U papeže Lva 14. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic. Informoval o tom včera pozdě večer podle agentury Reuters Vatikán. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež se má zotavovat přibližně týden. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po této sezóně.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá doprava v Brně a okolí, kde pak jsou problémy. D52 na 20. kilometru je to z Pohořelic na Brno. Tady je na krajnici porouchané vozidlo. Opatrně. Na D1 na kilometru 224 směrem od Brna na Kroměříž, tady je taky osobák s defektem, pozor. Na D2 na 3. kilometru, je to z Bratislavy na Brno, tady se na konci kolony srazily dvě osobní auta s nákladňákem. Blokován je tu jeden jízdní pruh. Očekávejte narůstající kolonu a ještě stále v Žarošické ulici, kdo jede od Vinohrad na Královo pole. Tady jsou záchranáři a policie u nehody osobního auta a dodávky. Buďte velmi opatrní. Kdyby cokoliv, zavolejte. Ještě probíhá šetření v Zábrdovicích. Zábrdovická ulice, křižovatka se Šámalovou. Tady se srazilo osobní auto s tramvají. Na místě je policie. Šťastnou cestu.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 8 stupňů, odpoledne až kolem 17. Jinak zataženo, dnes občas přehaňky. Čtvrtek a pátek teploty 15 až 17.

0: Flakes and Shows, Walk With Me. 9 hodin 39 minut 10. se blíží a vy asi víte, co nás čeká úderem 10. Po 10. tajemný film. Budeme nadělovat poukázku v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně. Tam si můžete dát nějakou skvělou baštu. Stačí jenom uhodnout, já jdu připravovat tajemný film. Vy si vychudnejte další hity, bude tu Calvin Harris, za chvilku Blackpink, Ice Cream a taky Scooter.
1: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
2: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
1: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
2: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
1: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
2: Těšíme se na tebe.
3: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech, plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
4: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
5: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
4: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
5: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
4: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
10: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými kurty.
9: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
10: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
11: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
12: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
14: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
2: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Starami Skutři, Aremp, rok 2001. Máme přesně 9 hodin a 58 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme omrknout hity a za chvilku tajemný film Robin Schulz a Watermat. Já bude taky Clean Bandit. A nebo Tarkan Simari. S vámi Roman, až do pravého poledne a před námi tajemný film. A ještě jednou veliká gratulace, slavíme. Dneska jmeniny slaví Agáty, tak všechno nejlepší, posíláme pozdrav a za chvilku budeme prozrazovat první nápovědu.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Alan Walker, Dark Side, 6 minutek po 10. Jdeme na první nápovědu z tajemného filmu. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Ať vás trošku navnadím, hlavní výhrou je poukaz v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. A můžete si tam dát nějakou dobrou baštu. Teď pojďme na první nápovědu. Přátelé, dneska budeme hledat film, který byl natočen v roce 2022. Hledáme akční americké drama z roku 2022. Tohle je první nápověda. Další hezky postupně, za chviličku. Teď přehled toho nejnovějšího u nás na Fríčku. Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Groovy.

0: roce 22. Jenomže tenhle ten film, který dneska hledáme, který byl natočen v roce 2022, tak má za sebou velikou, ale opravdu velikou historii. Protože se jedná o druhý díl. Ano. Je to pokračování. První díl jsme mohli zhlédnout v roce 1986. Po takových letech byla natočená dvojka. A my tu dvojku hledáme. Tak, tohle jsem prozradil možná víc, jsem prozradil, než jsem chtěl, ale je potřeba se dopátrat ke správné odpovědi na moji otázku, která bude znít, jaký jsme hledali tajemný film. Ale tahle ta otázka někomu z vás na telefonu bude položena, až budou nápovědy prozrazeny úplně všechny. Takže teprve druhá, ještě nám zbývají dvě.
1: Free Radio, 107 FM. Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Tak, jdeme na nápovědu číslo 3 v tajemném filmu na Free Radio. Přátelé, dobře poslouchejte. Herec, který tady hraje hlavní roli, tak do filmu hodně mluvil, protože on ho v nějaké části i financoval, podílel se i na režii a mohl do toho opravdu mluvit. Mohl. Tvůrci prozradili, že bylo natočeno 800 hodin materiálu, což přesahuje množství záběrů. Například pro vaši představu, bylo natočeno více materiálu než celá trilogie Pána prstenů, aby filmaři mohli tento film vyrobit. Ještě vám můžu prozradit, že na hudbě k tomuto filmu se jednotliví autoři podíleli následujícím způsobem. Harold Faltmeier pracoval společně s Hansem Zimmerem v Santa Monice na hlavním tématu. Pozor, teď důležitá informace. Na hudbě se podílela i Lady Gaga. Dokonce nejprve byli osloveni skupina 21 Pilots, jenomže než stačila složit být jediný tón, tak přišel ten hlavní herec, o kterým já jsem mluvil, a řekl, že hele, díky, konečná, my máme Lady Gagu a ta nám pomůže. A Lady Gaga dokonce má na svědomí v tomto filmu i v rámci milostných scén, která tady je samozřejmě nějaká, tak hudbu u těch milostných scén. Je docela zajímavý. Tak, doufám, že stačilo. Tohle byla nápověda číslo 3, tu čtvrtou, poslední náme za chvilku.

0: Kan Simarik. Máme 10.29 a 45 vteřin, k tomu nejvyšší čas mrknout se na zprávy.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Klinu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné dopoledne. Na povolební spolupráci v městské části Brno-Střed se domluvila vítězná koalice lidovců a STAN, Zelení a Žít Brno, ODS TOP 09 a Piráty a Fakt Brno. Lídr vítězných lidovců Filip Chvátal by se měl stát starostou městské části a ve funkci tak po 8 letech vystřídat Vojtěcha Mencla. Koalice bude mít 37 hlasů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Hnutí ANO a SPD budou v opozici. Po úspěšném pilotním roce připravuje Národní památkový ústav pro sezónu 2027 rozšíření programu Permanentka na památky. Permanentka v ceně 3,5 tisíce korun umožňuje svému držiteli po celý rok navštěvovat více než 100 památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu a získávat vstupenky zdarma na standardní prohlídkové okruhy. Prodej permanentek začne 11. listopadu v 11 hodin. V Grónsku se chystají rozsáhlé průzkumy ložisek ropy, plynu a nerostných surovin. V noci na dnešek to uvedl americký prezident Donald Trump, který arktický ostrov nazval naším novým a krásným Grónskem. Zdůraznil také důležitost ostrova pro bezpečnost Spojených států a Evropy. Tenistka Marie Bousková vypadla na turnaji ve Wuhanu ve druhém kole. S Majou Chvalinskou z Polska 28-letá česká reprezentantka prohrála 6-1, 1-6 a 1-6.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme taky omrknout, jak vypadá dopravní servis v Brně, kde máme komplikace. Žarošická ve směru od Vinohrad směrem na Královopole. Stále záchranáři a policie jsou u nehody osobního auta a dodávky. Ještě jdeme kouknout na D2, třetí kilometr z Bratislavy na Brno. Tady se na konci kolony srazily dvě osobní auta. Buďte velmi opatrní. Koukám ještě ve Veří Konečného náměstí. Tady se srazilo osobní auto s tramvají. Na místě jsou policisté a dopravní podnik. Jezděte opatrně, kdyby cokoliv, volejte.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty maxima dnes kolem 17-18, jinak aktuálně venku měříme 10 stupňů, zítra a v pátek teploty mezi 15 až 17.

0: Way, R. Milky a David Guetta. Máme 10 hodin 39 minut. Poslední nápověda z tajemného filmu je tady. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. A dáme si k tomu i muziku. Co říkáte, ať to sedí? Tak, přátelé. Dneska hledáme film, který jsem viděl minimálně 15krát. První verze, první díl z roku 1986, to už jsem zmínil v rámci jedné nápovědy. Tenhle ten film byl natočen v roce 2022. To už taky víte. V hlavní roli Tom Cruise, který je ten člověk, který mohl do toho filmu hodně vykládat, protože ho financoval a vydělal mu neskutečný prachy. Neskutečný. Jeden z nejoblíbenějších filmů. 86% hodnocení. A jak se ten film jmenuje, nám může někdo z vás prozradit. Protože co? Protože teď pustím signál. Tajemný film. A kdo se dovolá jako první na 7901107107 prozradí správný název toho dnešního tajemného filmu, tak vyhrává. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
1: Ahoj, tady Petr.
0: Nazdar, Peťo. Co je to za film?
1: Top Gun Maverick.
0: Top Gun Maverick. Dneska bez fanfáry, jenom ti zatleskám já, je to tak, je to úplně jasný. A moc gratuluju, poukázka je tvoje. Viděl jsi Top Gun Maverick?
1: Asi jenom ten první díl. Ten
0: počkej, starý. Takže ten z toho 86. jo?
1: Jo, jo.
0: Ty jsi neviděl ten novej?
1: No ještě ne.
0: Hele, doporučuji. Ne, je to naprostá pecka. Naprostá. A k tomu si dát něco dobrýho. Pice bombastiky, kterou najdeš 5krát v Brně, protože právě teď získáváš poukaz v hodnotě 300 korun. Gratuluju, moc vydrž na telefonu, nepokládej, prosím, jo?
1: Díky.
0: Není zač. Top Gun Maverick. To byl dnešní tajemný film. Dneska to bylo jednoduchý.
2: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
10: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
11: Free Radio 107 FM 107.

0: Technotronic, Get Up na Free Radio, 10 hodin 55 a půl minutky, tajemný film za námi a co je před námi, tak to jsou celebritky.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A před námi další super muzika Jack Style. Na vás Swedish House Mafia. A nebo United Nation Out of Touch. Hity nachystaný. Těšte se na celebritky.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Free Radio. Vždy u toho, co letí.
1: Přehled novinek za námi na Free Radio. 7 minut po 11. aktuální čas. No a za kým půjdeme dneska mrknout? Agáta Hanichová a Steak pohrozila žalobou. A mrkneme, jak to nakonec dopadlo. Držte vlno, za chvilku jsme tady.

0: Italo Brothers, Kings and Queens, 17 minutek po 11. Pojďme mrknout, co se děje ve světě influencerů.
1: Celebrity show na Free Radio.
0: Určitě jste někdy, pokud surfujete třeba na sociálních sítích, na TikToku a tak dále, slyšeli jméno Jakub Steklý. Přezdívka spíš jako Steak. Tak nedávno ve svých Rebel zprávách v rámci údajně humorné vložky prohlásil větu, která nadzvedla Agátu Hanichovou. Označili totiž za šířitelku pohlavních chorob. Tále okamžitě povolala do boje advokáty a influencer s předem prohrané bitvy vycouval jako starý žigulík. A stačila k tomu pouze věta advokáta. Na jednu stranu je jasné, že veřejně známá osobnost jako Agáta Hanichová musí snášet vyšší míru kritiky. Pokud by ta směřovala na její veřejné vystupování a podobně, budiš, ale naznačovat, že dotyčná má nebo měla pohlavní choroby, je už zcela soudem přezkoumatelný výrok, který může mít povahu defamace, což znamená pomluva. No a tohle si přečetla i Steak a najednou z videjka vystřížený záběr. No, tak se dodělá. Ten vycouval, co? Tak, uvidíme, kam až to Agáta Hanichová potáhne a zdravíme oba dva a mějte se rádi. Buďte v pohodě. Czech Style, Burak Jeter a United Nation, to je další muzika, která nás doprovodí do 11:30.
1: Free Radio, 107 FM. Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: United Nation Out of Touch za 40 vteřin, tady přesně 11:30. Pojďme mrknout se nového, čerstvé zprávy připravuje Petra.
1: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojdete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné dopoledne. Žádný ze členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem používání mobilů ve školách. Zástupci dětí vytýkají zákonodárcům chybějící diskuzi s těmi, kterých se změna přímo dotýká, a upozorňují na nedostatečnou osvětu o rizicích a zdravém používání digitálních technologií. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinerie. Důvodem jejího zavedení je nárůst marží rafinerií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v Česku zřejmě dopadne jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově. Bratislavská policie pátrá po muži, který si v centru města klidně vykračoval na kolejišti před tramvají a vůbec nedbal na zvonění řidiče tramvaje plné cestujících. Video z incidentu se rozšířilo na sociálních sítích a diskutující se shodli, že řidič tramvaje musel mít nervy ze železa. Český hokejový útočník Martin Nečas 2 góly rozhodl o výhře Colorado na ledě Dallasu 3-2. Obránce Adam Jiříček svým prvním gólem v NHL pomohl St. Louis k vítězství 7-2 nad Ottawou. Prosadil se také Tomáš Hertl. Jeho Vegas uspělo na ledě Nashvilleu.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Nemrknout na dopravu, jak se jezdí, pozor si dávejte. Ve Veří konečného náměstí stále tady probíhá havárka, vyšetřování osobák se tady srazil s tramvají na místě policie, dávejte pozor. A ještě koukneme do Blanska, Hybešova ulice, tady jsou záchranáři u zraněného cyklisti, buďte opatrní.
3: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jdem se mrknout, jak to vidí meteorologové. Dneska to sluníčko sem tam vykoukne, ale teploty by měly být v pohodě. Maxima odpolední kolem 17-18 stupně Celsia, jinak zatažená obloha.

0: Rádio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Maďar popisoval krokodýla. 4 metre dlhý, zelenohnědý marha, má velký ham, chodí voda, chodí zem, vstupíš voda, noha fuč.
0: Lukyho vtípek na Free Rádiu.

0: Harris, My Way na Free Radio, 11 hodin, 42 minut.
1: Celebrity Show. Celebrity Show. Na Free Radio.
0: Jdeme mrknout za Arturem Štajdlem, láska mu jenom svědčí. Syn zesnulého hudebníka Ladislava Štajdla a zpěvačky Ivety Bartošové Artur se ve společnosti neobjevuje zrovna často. Tentokrát ale udlal výjimku a na slavnostní premiéru nového seriálu dorazil i se svojí půvabnou přítelkyní. A nutno říct, že jim to spolu náramně slušelo. Dvojice se pohodlně usadila v hledišti a rozhodně nepůsobila, že by jí přítomnost fotografů nějak vadila. Naopak, Artur rozdával úsměvy na všechny strany a jeho přítelkyně se k němu něžně tiskla. Nechyběly ani letmé doteky a spokojený pohled. Je vidět, že mu po boku přítelkyně Artura Štajdla dělá dobře. A my jsme rádi, že se Arturovi daří. Zdravíme Artura. A další hity před námi. BB Rexa, Example a taky White Town. A za chvilku tu máte Peťu.
2: Našli se prachy, hledal se majitel.
1: A majitel byl nalezen.
0: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
3: Nula.
0: Nula.

0: přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulace získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude úplně.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
4: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
3: A kde to najdu?
4: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
3: A nemáš nějakou slevičku?
4: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
5: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí

0: Skupinové turistické okruhy, spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dobřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala show nyní na ticketportal.cz.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, latte nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Free Radio 107 FM.

0: Right Sound na Free Radio, s vámi v tuhle chvíli už ve studiu Peťa Hlávková. Agáty mají dnes svátek, přejeme všechno nejlepší. Jdeme se podívat, jaká vás čeká muzika. Přichystání Ellen Walker a Benedetta Caretta. Zazní Ava Max. Nebo Calvin Harris a Ellie Goulding. Hezké odpoledne, Brno.
1: Free Radio 107 FM.

0: stále s vámi po 12. hodině sjet z dálnice D2 na D1 směrem na Ostravu je kvůli modernizaci křižovatky u Brna zavřený. Objízdná trasa vede přes Modřice, kde silničáři zprovoznili dva provizorní kruhové objezdy a semafory. Úpravy potrvají do konce listopadu, tak s tím počítejte, že je tam nějaká novinka.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Groovy.

0: Trolejbusová vozovna v brněnském Komíně projde rozsáhlou rekonstrukcí, modernizací za předpokládaných 800 milionů korun. Dopravní podnik Brna vypsal výběrové řízení na zhotovitele, který má zajistit přestavbu areálu, taky nové prostory pro údržbu a parkování trolejbusů i byty pro zaměstnance a součástí projektu by měla být i nová hasičská zbrojnice. Tak to tam budete mít za chvíli zase o něco lepší. Teď už Faruko.
1: Free Radio. Free brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.
2: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: 666 na Fríčku, jdeme na další muziku. V Čechistáni jsou už za chvíli Florida. Taky Oliver Tree. Nebo Klás, teď už ale zprávy s Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezkou středu. Sezóna, ve které město Brno dotovalo provoz sdílených kol, je u konce. Registrovaní uživatelé je s přispěním radnice mohli využívat od března. Za tu dobu se uskutečnilo skoro 180 tisíc dotovaných jízd. Od zítřka už budou výpůjčky probíhat podle standardních ceníků jednotlivých provozovatelů. Po více než 11 letech pustil soud ze zabezpečovací detence Barboru Orlovou. Ochranné opatření bylo ženě trpící schizofrenií uloženo poté, co v říjnu roku 2014 ubodala 16-letého studenta střední školy ve Žďáru nad Sázavou Petra Vejvodu. Pachatelka, která vraždila pod vlivem bludů způsobených nemocí, byla na základě nařízení soudu převezena do psychiatrické nemocnice v Opavě. 71-letý papež Lev XIV. Po včerejší operaci strávil klidnou noc. Sdělil to Vatikán s tím, že bližší informace o stavu papeže, kterému lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, poskytne ještě dnes. Lvovi odebrali dolní lalok pravé plíce. Operace trvala přibližně 90 minut a neprovázely jí komplikace. Basketbalisté Portlandu s Vítem Krejčím v sestavě vyhráli v přípravě na novou sezónu NBA 110-98 na palubovce Sacramento. Český reprezentant odehrál přes 10 minut a zaznamenal doskok a asistenci.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pozor si dávejte, u Konečného náměstí na ulici Veveří, tady se srazilo osobní auto s tramvají. Počítejte s omezením provozu a také menším zdržením. Vypadá to, že je to jediná komplikace v dopravě, kdyby cokoliv volejte naši dopravní linku nebo využít tápku Frýčka.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: V Brně 14 stupňů, během dneška očekávejte spíše už potom oblačnou oblohu. Ještě včera to vypadalo, že dnes k večeru nám lehce sprchne, už to tak nevypadá, takže by to mělo být bez deště. Co se týče zítřka, denní maxima tady v Brně vystoupají na 16 stupňů a očekává se spíše polojasná obloha. Teď Florida.

0: Hitparáda na Free Radio, krásná roztančená muzika. Kdo byste chtěl vyrazit do kina, ale nevíte, co tam aktuálně máme za novinky, tak to ví naše Janča Houbová. Free Radio,
1: novinky v kinech. Tento týden pro vás mám i jeden úlet, česká komedie Šipkaři. Pepe je charismatický čtyřicátník, který právě vyšel z vězení a je přesvědčený, že tentokrát mu plán konečně vyjde. Jenže dluží teatrálnímu lichváři a na záchranu vlastního života mu zbývá jen 48 hodin. Šanci vidí v šipkařském turnaji a tak vyhledá starého známého Milánka, dredatého podivína ze Samoty, který je geniálním hráčem šipek, ale před lidmi netrefí ani terč. Spolu s mlčenlivým Jánošem se trojice vydává na bláznivou jízdu mezi šipkařskými turnaji, zapadlými hospodami a podsvětím, kde má každý vlastní plán i vlastní tajemství. Československá komedie režiséra Jakuba Machaly s Tomášem Maštalírem a Jakubem Štávkem v hlavních rolích, tak se určitě vydejte do kina na nový film Šipkaři.
2: Našli se prachy, hledá se majitel.
3: A majitel byl nalezen.
4: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
5: Nula.
4: Nula.

0: Tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržet.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
3: Děláme vědu srdcem a vy ji můžete zažít na vlastní kůži. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 2. do 8. listopadu a nahlédněte pod ruce vědcům a vědkyním v laboratořích. Více o programu na týdenavčr.cz. Vstup je zdarma.
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
11: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
12: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Slovensko stále s vámi ve 12 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A přichystaná je i další muzika, už za chvíli to budou Pitbull a Dožaket. Zazní Ed Sheeran. Nebo novinka od Rickyho Martina.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Mr. Worldwide.

0: Kelvina Rezaim na Free Radio už za chvíli budu mít na drátě mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou a ta vám prozradí, co se museli strážníci v tomto týdnu řešit. Tak si to nenechte ujít, teď už ale přehled novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky. To,

0: Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků paní Markéta Skřivánková.
2: Pěkný den všem posluchačům Free Rádia i vám ve studiu. Příjezd řídky městské policie do Komína si v úterý časně z rána vyžádal majitel škodovky. Spatřil tu totiž muže, který mu prý v neděli i v pondělí brzy ráno popsal autofixem. Strážníci 61-letého muže odpovídajícího popisu zastavili nedaleko a chtěli od něj slyšet vyjádření, jestli auto parkující ve vedlejší ulici pomaloval. Zároveň mu vysvětlili, že mají k dispozici kamerové záběry. Starší muž tedy nezapíral a připustil, že to zřejmě udělal. Důvod jeho chování se od něj ale strážníci nedozvěděli. Vzhledem k okolnostem proto

0: Fun Factory na Free Radio a my už jdeme na další muziku, jaká vás čeká. Těší se na vás Dara. Také to budou Galanty. Nebo Keškeš a za chvíli Peťa a zprávy.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné odpoledne. Městský domácí hospic dnes zve na den otevřených dveří. V centru paliativní péče, které sídlí na poliklinice Zahradníkova, se zájemci seznámí s celkovým fungováním hospice a všemi službami, co nabízí. Otevřeno je do 16 hodin a vchod je z Nerudovy ulice 7. Skupina senátorů v čele s Tomášem Goláněm dnes podala k ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona, který vládě umožňuje regulaci cen pohonných hmot, dává podle nich široké pravomoci a zároveň nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Americký prezident Donald Trump sdílel video, na kterém se muž v anglické zoo snaží vztyčeným prstem zastavit útok tygra, který ho následně roztrhal. To Trump okomentoval slovy, aby si lidé nikdy nezahrávali s přírodou. Následně přesdílel video vytvořené umělou inteligencí, na kterém on sám zdviženým prstem tygra zastaví a následně se s ním pomazlí. Česká tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila 3-6, 7-6 a 7-6 Američanku McNeilovou a postoupila do 3. kola. Její další soupeřkou bude Diana Schneiderová z Ruska. S turnajem se ve 2. kole naopak rozloučili Nikola Bartuňková a Marie Bousková.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jednička 205. kilometr směrem od Veškova na Brno. Došlo k nehodě osobního auta. Na místě zasahují záchranáři a policie. Provoz je zde částečně omezen a kolona má zatím necelý kilometr. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 16 stupňů, během odpoledne se nám začne spíše obloha zatahovat. Zítřejší denní maxima opět budou kolem 16 stupňů a k tomu nás čeká oblačná obloha. Teď už Dara.

0: Rádio Burza práce.
1: Do našeho týmu hledáme spolehlivého a zkušeného řidiče skupiny C pro vnitrostátní přepravu. Nabízíme stabilní zaměstnání, férové podmínky a transparentní odměňování. Náplní práce je řízení a péče o svěřené vozidlo, komunikace s dispečingem a dodržování časových plánů, přeprava zboží v rámci celého Česka a práce je od pondělí do pátku na hlavní pracovní poměr. Požadují praxi v řízení vozidel skupiny C minimálně 2 roky, také řidičský průkaz skupiny C, platný profesní průkaz, absolvované psychologické vyšetření, výpis z karty řidiče, výpis z rejstříku trestů, také znalost předpisů silniční dopravy a nařízení, samostatnost, zodpovědnost a profesionální vystupování a bydliště v Brně nebo blízkém okolí. Nabízí práci na hlavní pracovní poměr, čistou mzdu 45 000 korun měsíčně, finanční bonusy za spolehlivost, výkon a přístup a výsledky v praxi, také moderní pravidelně servisovaný vozový park, stabilní pracovní zázemí a nástup možný i hned. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
3: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými kurty.
2: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
3: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
4: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
5: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
6: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
5: A kde to najdu?
6: Na Mood.cz, je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
5: A nemáš nějakou slevičku?
6: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
7: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
11: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
12: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr a
12: rozšíříme
13: výběr. Dvojnásobíme investice.
12: Přijmete
13: to riziko?
12: Ale je to na vás.
14: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
15: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
16: Vytvořeno s použitím AI.
17: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
18: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
19: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
18: No nekecej.
19: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
20: Náš výkup je teď totální hardcore.
21: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Free Radio 107 FM.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Future Breeze na Free Radio ve 13 hodin a 57 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A to je také nejvyšší čas si představit další muziku. Za chvíli se na vás těší DJ Antoine Medmark, zazní i Eva Farna. Nebo Martin Solveig. Startuji tipy, kam se dá vyrazit. Právě teď už jeden posílám.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Operu Bojna v rámci festivalu Janáček Brno 2026 nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. Inscenaci Mě jsme doma nabízí divadlo Husa na provázku v 19.30 a komedii Dámy vpřed nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Jen Solvej na Free Radio startují tipy, kam se dá vyrazit. Spielberg vystavuje 6 historických motocyklů, připomíná slavnou éru brněnského motorismu a já vás tam pozvu za chvíli. Free Radio.

0: Gabry Ponte na Free Radio. Jdeme na další muziku. Těší se na vás už za chvíli Livingstone. Zazní i spojení Jonas Blue a JP Cooper. Taky zazní Seabull a za chvíli Petě a zprávy.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Hezké odpoledne. I když je teprve polovina října, na Moravském náměstí už roste tradiční vyhlídkové kolo. První část vánočních trhů v centru Brna odstartuje 13. listopadu na Zelném trhu. Hlavní program začne 27. listopadu, kdy se na náměstí Svobody rozsvítí vánoční strom. Sjezd z dálnice D2 na D1 směrem na Ostravu je kvůli modernizaci křižovatky u Brna uzavřený. Objízdná trasa vede přes Modřice, kde silničáři zprovoznili dva provizorní kruhové objezdy a semafory. Úpravy potrvají do 28. listopadu. Školní lesní podnik Křtiny, který se stará o lesy Mendlovy univerzity v Brně, bude s dalšími organizacemi pracovat na usměrnění a udržitelném rozvoji turistického ruchu ve vyhledávané oblasti na sever od Brna. Jedná se z velké části o chráněnou krajinou oblast Moravský Kras. Mezinárodní fotbalová federace plánuje v letech 2027 až 2030 rozdělit na rozvoj fotbalu 6,35 miliardy dolarů, tedy asi 132 miliard korun. FIFA se k navýšení fondu rozhodla díky mimořádnému komerčnímu úspěchu letošního mistrovství světa. Každá z 211 členských asociací by díky tomu měla dostat 25 milionů dolarů místo původně plánovaných 10 milionů.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Na Merhautce máme v sobě dva osobáky. Korejská ulice u Makovského náměstí se střetla taktéž dvě osobní auta, tady částečně blokují dopravu. Úzká Dornych křižovatka, tady se razilo se osobní auto s motorkou, nehodu vyšetřuje policie. Počítejte zde se silným provozem a kolonou a vypadá to, že je to vše. Kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
4: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Krásných 17 stupňů máme v centru města Brna během odpoledne, ale očekávejte, že se nám zatáhne a už sluníčka se moc nedočkáme. Zítra teploty opět kolem 17 stupňů, tady by už toho slunce mělo být trošku více. Teď už Livingstone.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: On, toužím být v tobě. Ona, byl jsi 9 měsíců. On, promiň mami, špatný číslo.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Livingstone nám hraje za sebou a to znamená, že je to double. Double fríčka. Double fríčka. Zdravím Prokopa na drátě. Prokope, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak dobrý den i vám. 2 hodiny kulečníku, k tomu pizza do Yellow Fish, což je biliard klub v Brně Kohoutovicích. Tak všechno je to vaše.
1: Tak to je perfektní, děkuju.
0: Už jste tam někdy byl?
1: Prosím?
0: Už jste tam někdy byl?
1: Ne, nikdy jsem tam nebyl ještě.
0: Bude se vám tam moc líbit. Pizzu mají naprosto skvělou. Jakou máte třeba nejradši?
1: Já mám nejradši salámovou.
0: Výborně, tak to bych si dala taky, tak věřím tomu, že si pochutnáte. Určitě sebou někoho vezmete, každopádně 2 hodiny kulečníku, pizza gratis k tomu, je to všechno vaše, zůstaňte mi na lince. Pro vás ostatní teď už Jonas Blue a JP Cooper.
2: Yellow Fish, pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi a všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích, to jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish, přijď a uvidíš.
3: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
4: Takže tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
1: Nula.
4: Nula. Je tam nula!
1: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
4: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
4: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude útrat.
4: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
6: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Zbláznili jste se?
9: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Před 15. hodinou krátce vás ještě stále v tuhle chvíli vítá ve studiu Peťa, ale už za chvíli dorazí Lukáš Bartl. Pojďte si ještě poslechnout, jaká muzika vás čeká ode mě. Za chvíli už David Guetta a Alok. Budou to i Imagine Dragons. Nebo Duke Dumont, máme 14 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Fíha, šok se jde, to je to nový kargo.
3: Jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
5: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
6: Free Radio 107 FM.

7 minutka po 15. hodině ladíte Free Radio 107 FM, právě teď pokračování odpolední Free Party. Tohle byl James Hype a já budu pokračovat v těch dalších hitech samozřejmě v podobném rytmu, ať máte dostatek energie a dostatek dobré nálady tady od nás ze 107. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl a bude tady Geo da Silva, taky Duke Dumont se skarbou I Need You Now, nebo taky horká novinka Don't Stress Your Mind, Boris Brejcha a Čemu Taj Sage. Tak přátelé, žádný stres a příjemný poslech.

0: Frajer nebo loser?
1: Ladíte Free Radio 107 FM. V odpolední Free Party se podíváme na příběh jednoho velmi zajímavého člověka. Názor si potom uděláte sami, jestli je tento člověk opravdový frajer, anebo jestli je to trošku jako blázínek. Japonský mnich vstoupil do 12-leté izolace, mnoho jeho předchůdců ji nepřežilo. Je to docela složitý proces, podíváme se na to trošičku podrobněji. 31-letý Sogaku Taguchi vede mnější život v chrámu Nanzambo, jenže je součástí většího komplexu Enryakuji, nedaleko vrcholu hory Hi, která se do výšky 848 metrů nad mořem týčí mezi Kyotem a menším městem Otsu. A tam jej také osvítila myšlenka stát se takzvaným Jishinem, tedy mnichem, který se prostřednictvím přísné askéze oddá naprosto své víře. Proto vstoupil do jedné z chrámových místností, odkud zvíde znovu, a teď dobře poslouchejte, až 11. září roku 2038. To je den, kdy znovu vyjde, pokud tedy přežije. Tato procedura je totiž charakteristická nejenom tím, že po celou dobu nebude mít vůbec žádné informace o dění v okolním světě, ale zároveň se nepotká ani s jediným jiným člověkem. Zahrnuje také velmi přísný denní režim, v jehož rámci bude například připravovat jídlo nebo uklízet svůj prostor, ale zejména provádět náročné procedury v mrazivém zimním počasí. Nemálo jeho předchůdců tak tento duchovní výcvik nedokončilo, protože onemocněli a následkem toho zemřeli. Přijetí stavu Jishina odkazuje na Siača, což byl zakladatel buddhistické skupiny Tendai, která sídlí právě v nedalekém městě Otsu. Ten totiž stejné odloučení za svého života absolvoval rovněž a jeho

0: a sadovníci mu tedy tímto způsobem vyjadřují úctu a snaží se tak co nejvíce přiblížit jeho životu. Je to, přátelé, naprostá oddanost. Něco, co v naší zemi asi jako málo kdo dokáže pochopit jako v plném znění. I proto se tedy Taguchi nechal slyšet, že na startu života v ústraní překypuje radostí. Představitelé chrámu pak doplnili, že jde o 118. džišína v historii, a tedy od roku 1699 a zároveň o 8. do konce druhé světové války. Tolik informací o celém tom příběhu, přátelé, já mu držím palce. Ale jako pojďme se na to podívat tak nějak jako dnešním pohledem. Nechali byste se někam zavřít prostě v rámci víry do 11. září roku 2038? Já nevím, buď je to frajer, nebo je to loser, ale to už nechám na vás.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka.

0: odpolední free party, hladíte Free Radio 107 FM, čas 15 hodin 28 minut a 28 vteřin. Eminem. Tomu říkám zpátečka. Zpátečka s velkým Z. Přátelé, připomeneme si jedno zajímavé datum a to byl 13. května roku 2002. 13. května roku 2002 vyšla skladba Without Me od Eminema. Takže plus minus krát děleno, chápu, že nemáte asi po ruce kalkulátor, nicméně právě jsme slyšeli zpátečku, která je z roku 2002 a jako když to spočítáte dohromady, je to 24 let starý song. Dva, to je jako skoro čtvrt století, to je dlouhá doba. Tak jenom, abyste věděli, kam až nás občas zavedou zpátečky a zpátečkové hity tady v éteru Free Radio. Teď se podíváme na krásnou, mladou, svěží muziku a o tu se postarají Italo Brothers. Připravená skladba Dynamite. Za okamžik dáme také Obra Giant, Calvin Harris a Ragged Bone Man. A odpolední free party doplní taky Ava Max, My Head and My Heart. Příjemný poslech všem na 107 FM. Lukin se hlásí od mikrofonu a připravil jsem dopravu a počasí. Jdeme na věc.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Děláme vědu srdcem a vy ji můžete zažít na vlastní kůži. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 2. do 8. listopadu a nahlédněte pod ruce vědcům a vědkyním v laboratořích. Více o programu na týdenavčr.cz. Vstup je zdarma.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Free Radio 107 FM přináší aktuální zprávy z dopravy. Opatrně v Brně na Merhautově ulici, tady bourala dnes odpoledne dvě osobní vozidla, projíždí se s opatrností. Další komplikace v Brně na Korejské ulici, je to u Makovského náměstí, tady se střetla dvě osobní auta a částečně blokují dopravu, dávejte tam pozor. V Brně na křižovatce ulic Úzká a Dornych je hlášená srážka osobního auta s motorkou, nehodu vyšetřuje policie, počítejte se silným provozem a také s kolonami. Jinak intenzita dopravy velmi silná, provoz je na trojce až na čtvrce, vážně čtvrka, silnější provoz okolo Žarošické ulice, také velké komplikace hlásíte na dálnici D2, příjezd do Brna samozřejmě s kolonou, od Bratislavy na Brno očekávejte na D2 zdržení klidně až okolo 15 nebo 20 minut. Další čekací doby jsou Rybnická, Veslarská, Pionýrská, to všechno vlivem uzavírky Pisáreckého tunelu, takže tady prosím, Pisárecká samozřejmě, takže znova Rybnická, Pisárecká a Veslarská, tady v těch ulicích vlivem té uzavírky očekávejte kolony a velmi silný provoz. Štosuje se nám to také na Hlinkách, tam velkou trpělivost, protože to stojí vlastně na celé úrovni toho výstaviště, no a další dlouhá kolona aktuálně na Kněžické ulici, tam je to opravdu o nervy, takže tady se hodně obrňte trpělivostí. Jinak vám popřeju šťastnou cestu, jezděte opatrně, další informace, pokud nějaké máte, posílejte do naší aplikace a nebo rovnou využijte dopravní linku. Děkujeme.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Nakonec odpolední polojasno, sluníčko svítí, chvilka má sice mráček, ale není to tak strašné, jak jsme slyšeli včera v předpovědi. Aktuálně teploty v Brně okolo 18 stupňů, takže venku příjemných 18 stupňů Celsia. Pojďme se podívat, co nás čeká na večer a dneska během noci. Během odpoledne a během večera ani žádné srážky nečekáme, ani přehánky nebudou. To znamená, deště se bát nemusíme, ale teploty půjdou pěkně rychle dolů. Už kolem 20. večerní to padne na pouhých 11 stupňů Celsia a noční teploty se budou pohybovat pouze okolo 6 stupňů. Zítra začátku dne a ráno očekáváme mlhy, během dne bude zatažená obloha, odpoledne taktéž zatažená obloha, velká oblačnost. Teploty zítra maximálně 16 až 17 stupňů, výš se nám to asi nevyšplhá a zítřejší noční teploty padnou na pouhé 3 stupně nad nulou. Teď už kormidlo na Free Radio přibírají Italo Brothers, tohle je jejich bomba Dynamite, zní to hezky, dynamita bomba vedle sebe, takže samé třaskaviny dnes odpoledne. 3 minutky po půl čtvrté Free Radio.

0: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
1: Nula.
0: Nula. Je tam nula!
1: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
0: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač? Podám
1: jednou na nákup a bude utrhnout.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: 15. hodina, k tomu 45. minutka, máme přesně 3:15, no a na Free Radio se podíváme na další zajímavosti. Dneska to nebude ani svět zvířat, ani svět lidí, ani vesmír, který já osobně mám hrozně moc rád, ale podíváme se na zajímavosti, které se říkají normálně běžně mezi lidmi. Kde vzniklo pořekadlo panenko skákavá? Dokážete si představit, že... Takhle, víte vy sami, kde se to jako vzalo, nebo proč se to říká, jak se to říká? Panenko skákavá, to je hodin. Panenko skákavá, já jsem to spálila. Panenko skákavá, on to nestihne. A tak dále, a tak dále. Takže velmi často používáme tento výraz. Ale proč? Proč ho používáme? Proč to takto říkáme? Mám tady historické vysvětlení, proč se říká panenko skákavá. Toto vyjádření údivu vzniklo s komolením názvu obce Skoky u Žlutic, což bylo někdejší poutní místo, a věřící do tamního kostela přicházeli uctívat zázračný obraz Panny Marie Pomocnice ze Skoků. To byl jakoby název, to znamená, že věřící chodili právě na to poutní místo XY let a XY generací. Název obce je právě Skoky u Žlutic a oni, co tam přicházeli s tou úctou a chodili uctívat právě Panu Marii Pomocnici ze Skoků, tak potom částečně se to zkrátilo do dnešní podoby panenky skákavé. Tak jenom, aby jsme neumřeli hloupí. Free Radio.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: typy po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Dobrý rádio 107 FM, odpolední free party, přesný čas 15 hodin 54 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
2: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Odpolední free party už se pro vás připravuje taky další dávka muziky, ať už jste kdekoliv, spousta z vás třeba v práci, nebo taky na cestě z práce, což může dneska zabrat hodně času, tak zdravíme do brněnských kolon, do brněnské dopravy a posíláme tam pozitivní náladu a o tu se postarají další hity. Mám tady připravenou skladbu Say Something, tedy Sony Fodera a taky Becky Hill. Dnes odpoledne bude taky Jason Derulo. A z novinek novej Faruko a Juan Magan. Ještě jednou krásné odpoledne všem na 107 FM. Příjemný poslech přeje Free Radio.
3: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
4: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
3: A kde to najdu?
4: Na Mood.cz, je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
3: A nemáš nějakou slevičku?
4: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
5: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
6: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Marble Nights, je tato skladba, je v hitparádě 107. Frička má tam svoji pozici, pokud byste chtěli zahlasovat, klikejte jako vždy na freeradio.cz/top107. 16. hodina, k tomu 6. minutka, před námi Mark Korn a Semitu, dale a za okamžik covery a remixy. Freeradio.
1: Lukáš Bartl, Freeradio.

0: hudební covery a remixy. Covery a remixy. Na Free Radio.
1: Budeme si užívat. Free Radio 107 FM přeje krásné odpoledne všem, kdo dneska ladíte, ať už posloucháte přes internet, v aplikaci nebo rovnou 107 FM v autě, v práci, kdekoliv jinde na světě. Jsem rád, že ladíte, protože před námi jsou covery a remixy. Je pravda, že je to moje oblíbená rubrika, protože se ponoříme do světa muziky, no a víte, jak vždycky já říkám s oblibou muzikala muzika. Muzika je mocné médium a my se podíváme dneska na hit z roku 2013, kdy vlastně celým světem proletěla skladba Get Lucky. Naprosto úžasná.

Taky Pharrell Williams, skladba Get Lucky, jak jsem říkal, duben 2013. Je to přímo single z jejich alba Random Access Memories. Takže Random Access Memories, Daft Punk, a my se podíváme na skladbu Get Lucky, samozřejmě trošičku v jiném kabátě. Proto milujeme covery a remixy na Free Radio. Užijte si to.

Řekl bych, docela kvalitní dávka energie, dámy a pánové, dnešní covery a remixy v rámci odpolední free party na Free Radio. Pharrell Williams, Daft Punk, Get Lucky, PC Bootleg. Oficiální název této skladby. Jenom ještě doplním zajímavost. Oficiálně skladba Get Lucky vyšla v roce 2013 a já jsem pro vás dneska vyhrabal tenhle kvalitní, přesto ale 13 let starý remix.

0: Black and Sugar, Vajakon Dios, odpolední free party, pohodička u frýčka. Doufám, že se máte dneska dobře, že vás vysílání baví. Mám tady jednu zpátečkovou petardu, která by mohla pobavit všechny, co si pamatujete. Starší pecky, například Earth, Wind and Fire a jejich September 99. Tak to právě teď poletí do éteru. A hned po skladbě budou připravené informace z brněnské dopravy. To znamená už za chvilku doprava a počasí. Free Radio.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Frýčka. 1999.

0: rocková hitůvka z roku 1999, tedy Earth, Wind and Fire a jejich September 99. Máme zhruba minutku před půl pátou, podíváme se na hity, které jsou pro vás připraveny i hned po dopravě a taky po počasí. Chystám Offenbach, Need You The Most. Jako další nás čeká Dante Klein a jeho Life. A k tomu další ochutnávka ze parády Say My Name, Hedegaard a Arash. Ladíte odpolední free party, muzika je připravená.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Přesný čas, 16. hodina, 30. minutka, jsou tu aktuální dopravní informace. V Brně opatrně na Bělohorské ulici, tady se srazilo osobní auto s chodcem, na místě zasahují záchranné složky, počítejte s omezením provozu. Další komplikace jsou v Brně v Bohunicích, na Jihlavské ulici, je to ve směru od Vídeňské, tady došlo ke střetu dvou osobních aut, počítejte s kratším zdržením, ale vypadá to, že to zdržení bude docela rychle narůstat, takže prosím vás, opatrně, ještě jednou Bohunice, Jihlavská ulice, je to ve směru od Vídeňské, tady došlo ke střetu dvou osobáků, počítejte s kratším zdržením a také s komplikacemi. Jinak zdržení a komplikace i nadále hlásíte na Gajdošové ulici, Židenice, křížení Gajdošova Ostravská, je tam velmi silný provoz, k tomu taky stojí Žarošická ulice, tam je delší kolona, ztráta klidně až okolo 10 minutek. Dalších 10 minut 100% ztratíte na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem od Bratislavy a další kolony, celkem dlouhé kolony a zdržení okolo 10 minut očekávejte na Heršpické, na Vídeňské směrem na Poříčí, taky na Poříčí směrem k Vídeňské. No, opatrně také Křížová, Mendlovo náměstí. Stojí nám také Hlinky, Rybnická, Pisárecká, Veslařská a k tomu Kněžská ulice. V centru města Brna očekávejte velmi silný provoz v okolí Koliště, no na Křence ta další kolona, potom Cejl, další kolona, Milady Horákové, další kolona, zkrátka v centru Brna provoz na stupni číslo 4. Jezděte opatrně, pokud máte další informace, využijte aplikaci nebo rovnou volejte na dopravní linku Free Radia. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno hlásí příjemných 18 stupňů Celsia, odpoledne i večer bez deště a bez přeháněk, večerní teploty mezi 7 a 8 pouhých 11-12 stupňů Celsia a noční teploty se propadnou až na pouhých 6 stupňů Celsia. Zítra z počátku dne ráno mlha, později zatažená obloha, i odpoledne zítra bude zataženo, maxima se budou pohybovat někde mezi 16 a 17 stupni a zítřejší noční teploty padnou na pouhé 4 stupně nad nulou. Doprava počasí celkem rychle za námi, teď už pokračuje odpolední free party, za okamžik Dante Klein live, Lukyho vtípek a právě teď Offenbach, Need You The Most, hezké odpoledne.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: To je super, já slyším. Nekecej, fakt, fakt. Koupil jsem si nový naslouchátko. Kolik to stálo? Jojo, modrý.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radio.
1: Těšíme se na tebe.
2: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
3: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými kurty.
2: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
3: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
4: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
7: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
9: Zlato, co máš dneska v plánu?
10: No přece všechno.
11: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
13: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme

0: Podíváme se na jednu zajímavou scénku z našeho milovaného města Brna. Mě to připomíná přímo scénku ze starého seriálu Chalupáři, kdy vlastně Sovák s Kemrem kradli boty, protože chtěli, údajně kradli boty, že jo, tam vyběhla ta paní sousedka, zloději, zloději, chyťte je. A oni se snažili spočítat, kolik lidí se vleze v paneláku do té normální domácnosti, takže mě to připomíná tuhle scénku, celá ta situace. Pojďme se podívat na ne zloděje ze seriálu Chalupáři, ale pojďme se podívat na Labku z Brna. Co se stalo? Dámské boty. Kdo by to byl řekl, že někdo krade dámské boty? Dámské boty se staly v úterý večer terčem údajného zloděje v bytovém domě v širším centru města. Hlídku městské policie sem přivolali dvě spolubydlící, kterým se z chodby ztratili dva páry bot. 53letá žena odhadla škodu téměř za 3000 korun a její 21letá známá na 1500 korun. Skvělým pomocníkem se kromě rychlé reakce majitelek stala také kamera, která neznámého muže zachytila. Strážníci tedy okamžitě vyrazili do okolních ulic s cílem ho najít. Díky pohotové reakci dostihli 38letého muže nedaleko. Boty měl ještě stále u sebe a ke krádeži se hned přiznal. Naštěstí boty nebyly poničené a putovali proto hned zpět ke svým majitelkám. Kromě toho, že zloděj přišel poměrně rychle o svůj lup, vysloužil si od strážníků několika tisícovou pokutu. Děkujeme za informace městských policistů. Magistra Markéta Skřivánková, tisková mluvčí městské policie Brno, podala tyto informace. Já za to děkuji. Chtěl jsem říct jenom, že v dnešní době jsem si říkal, když už tak už, jak se říká, ale že by Labka ukradl boty, jestli je pak chtěl třeba pro svou milou nebo prodat, to už asi nezjistíme. Nicméně tento příběh dopadl dobře a boty se vrátily ke svým majitelkám.
1: Free Radio 107 FM.

0: 16. hodina 56. minutka, záver odpolední free party a my se podíváme ještě na kinonovinky.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Free Radio. Novinky v kinech.
3: Dlouho očekávaný český animák Pat a Mat zpátky na venkově. Filmes přináší další příhody ze života dvou šikulů, pro něž neexistuje problém, který by neměl řešení. Klimatizaci nahradí bublinkovou fólí a vysavačem, zalévání květin vyřeší důmyslnou soustavou hadic a z obýváku dokážou vytvořit lyžařskou sjezdovku. Kutilské experimenty se jako vždy neobejdou bez komplikací, které však dvojice řeší s odzbrojujícím optimismem. A když po letech zatouží po společnosti, rozhodnou se najít si nového kamaráda. No, určitě to bude zajímavý, tak vyražte do kina na nový český animák Pat a Mat zpátky na venkově.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
0: Necelé 3 minutky před 17. hodinou. Pozdrav ze studia Free Radia ode mě, od Lukináno a za okamžik Freebox. Máme se na co těšit. Těsně předtím, než odstartujeme songy na přání, mám tady připravenou další dávku muziky. Artemas, I like the way you kiss me. Pro všechny, co milujete ohňostroje a věci kolem ohňostrojů, chystám taky Firework od Katy Perry. A za malou chvíli v éteru Free Radia taky Laru a Bulletproof. Hezké odpoledne s Free Radiem.
6: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc.

0: Free Radio. Kde první u toho, co letí. Freebox na Free Radio.
1: A právě teď letí také Freebox a Free Radio. Dámy a pánové, startujeme v tento okamžik. Ze studia Free Radia se hlásí moje maličkost Lukáš Bartl. 8. minutka po 17. hodině jsou tady songy na přání. Freebox s datem 14. Dneska už 14. pozor, celkem to letí. Svátek slaví Agáty. Agátkám přejeme všechno nejlepší a já doufám, že středeční Freebox bude mít stejný tempo a stejný pecky na přání jako ten včerejší. Pojďme na věc. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, dneska první kousek, druhá skladba Desire, Calvin Harris a taky Sam Smith. Tohle je začátek Freeboxu jenom tak na zahřátí pro vás, než se jako rozkoukáme a než se to celé rozjede. Objednávky posíláte na studio@freeradio.cz, využívejte také aplikaci Free Radia, ať už pro zprávy nebo pro hlasovky nebo také pro dopravu. No a pokud byste rádi pokecali, volejte přímo rovnou do studia 790 107 107. Vše je připraveno a já myslím, že můžeme začít.

0: Největší porce muziky na přání Freebox na Free Radio. První kousek Baby Rexa, David Guetta, Sad Girls a druhý kousek už bude vybírat někdo z posluchačů Free Radia. Přesun na telefonní linku, kdo pak je tam? Halo, halo, Free Radio, prosím.
1: Jsou Lukine, Vlastimil, jsem hrdí Čechy.
0: Já tě zdravím, Vlastimile, přeju ti krásné odpoledne. Jsem rád, že budeš takhle ze startu pořadu vybírat písmu.
1: Ale já se teď musím říct.
0: Tak jo.
1: Ty jsi to pomalu stlumil. Já to slyšel. On si furt bude vymýšlet nějakou novinku a jak to mám asi podle toho najít. Já tě slyšel.
0: Já to vím, že jsi mě slyšel.
1: Ha.
0: Koukáš, no. Co?
1: Ne,
0: koukáš, co? Ne, jde o to, že je to, dívej, já ti to řeknu, jak to je. Úplně na rovinu a úplně s úzivem v klidu. Je to strašná ztráta času. Pro mě a pro ty ostatní lidi, kterým potom blokuješ telefonní linku. Ono by bylo hrozně příjemné, kdybyste si to jakoby rozmysleli před tím zavoláním. Protože ty zavoláš a teďka začneš, no já nevím, a teďka, a to je nějaký nový tým. A teďka nevíte ten název, mě to nevadí, já to samozřejmě zjistím. Ale je potřeba, aby to jako, aby to trošku odsejpalo. A Vlastimile, no. Já mám jakoby opravdu velké srdce, já jsem lidumil, mě to nevadí. Ale potom zase poslouchám od jiných lidí, že se nemůžou dovolat, že je dlouho obsazeno, že tam pořád s někým vykecávám a to jsou ty momenty, kdy já jakoby nevím, jestli se mám rozčtvrtit, rozosmit anebo jestli ty lidi hezky poprosit, aby jsme, když tě poprosím, nezdržuj nebo já ti s tím pomůžu, vyřešíme to v éteru, tak to prosím tě pochop. Mě tady prostě tíká budík a já musím dodržovat vysílací časy.
1: Ano. Já jsem blbec ze severních Čech.
0: No a to je těžko pochopitelný tohle právě.
1: Když který trvá 8 minut, tak já ti dávám vlastně možnost sejít i vyčůrat, dát si kávičku.
0: Já si toho nesmírně vážím, ale jakoby není potřeba, aby zdával typ jako pozor na můj močový měchýř, já to jako zvládám sám od určitého věku, ale ty zavoláš v určitý čas, třeba myslíš to dobře, ale 8-minutový Megamix, já vím, který myslíš, to je zase období, kdy jako, já jsem rád, ale já v tu chvilku chystám jiný věci v tom studiu, to neznamená...
1: Vlastně se bavíme o ničem, Deko.
0: No, bavíme se o tom.
1: Já jsem v životě se dovolal jako první, myslím, na písničku na přání.
0: Jasně, tak pojďme na to.
1: Takže vlastně je důvod slavit a poslal bych to všem kamarádům, přátelům, posluchačům Rádia Free, do studia všem příjemným moderátům, který mají nervy s takovým, jako jsem já. A prostě lidi, milujte se, množte se a hlavně se mějte rádi a hlavně buďte všichni zdraví.
0: To je důležité. Je tady novinka Timmy Trumpet, taky ale Farben, skladba se jmenuje Chase the Feeling. Já si nejsem jistý Vlastimile, jestli tohle je ta skladba, kterou si chtěl. Ty jsi řekl novej Timmy Trumpet. Novej Timmy Trumpet je s Ale Farbenem a ne s Armin van Burenem. A teď nevím, kterou chceš.
1: Úplně jedno, hlavně když to udělá radost.
0: Paráda, Timmy Trumpet.
1: Děkuju, strašně.
0: Je tady novinka, měj se krásně.
1: Omlouvám se za zdržení a já jdu na vlak. Protože psali, že má 180 minut zpoždění.
0: Tak a to dobře dopadne. Díky za rozhovor, díky za pokec, měj se krásně, zdravíme Lovosice a tohodle Sičáka.
1: Hlavně opravdu všem přeju, ať se mají rádi a hlavně to zdraví, protože jsem si nějak tak... Nebudem si stěžovat, je to rychlík a hlavně... Přeju Free Rádiu a všem těm lidem, kteří tam volají a to vás poslouchají a posluchačů přibývá, tak prostě mějte se rádi a važte si zdraví a každýho dne.
0: Děkujeme, Vlastíku, měj se krásně, ahoj.
1: Taky, čusák.

0: majitel byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude utrat.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
0: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity. Let's go.

0: Free Radio 107 FM, krásné odpoledne, lomeno podvečere přeje od mikrofonu Lukin, pokračování Freeboxu právě teď, jsou tady vzkazy a pozdravy z naší aplikace. Na řadě tedy pohled na aplikaci, tady pozdrav od Tomáše. Ahoj Luky, prosím tě, zahraj Sonic Palms On The Beach pro všechny, co se zase těší na léto. Děkuju Tomáš. Tomáš, dobře, je mi líto, nemám Sonic Palms k dispozici, tak posílám nějakou jinou skladbu, bude to Cardi B a novinka, aha. Každopádně pozdrav pro všechny, co se zase těší na léto. Od Tomáše je moc hezký pozdrav, akorát nevím, jestli to nepřišlo příliš brzy. Nicméně, pokud to tak Tomášek cítí, tak to zahrajeme taky pro všechny, co už se opět těší na léto.
1: Free Radio. První v Brně s nejnovější

0: Freebox na Freeradio jede. Za námi, aha, od Cardi B ze Spojených států amerických, před námi doprava a počasí, máme minutku a půl po půl šesté, no a připravují se další hity. Freebox tady má další pozdrav a je to pozdrav opět od Tomáška. Tomášku, Luky, jestli nemáš Sonic Palms, tak tam dej Tiesto, Welcome to Ibiza. Tomášku, já mám takový jako skromný soukromý názor, že Tiesto, Welcome to Ibiza je asi nesmysl. Tiesto, Welcome to Ibiza, já si myslím, že Welcome to Ibiza je skladba, kterou vydal projekt Al Cappuccino. Welcome to Ibiza! Je tam takový pokřik, no a potom to pokračuje. Tiesto skladbu Welcome to Ibiza podle mě nikdy nevydal. Na internetu krouží takový jako nějaký skladby, který jako se jmenují Tiesto, Welcome to Ibiza. Nic z toho není oficiálního, nic z toho není normálně o středy Tiesta. Takže Tomášku, moc se omlouvám, ale Tiesto, Welcome to Ibiza je podle mě vykrádačka skladby Astronomia Never Go Home. Takže to tím zahrát klidně můžu. Před námi tedy Felicia a My System. K tomu Tony Iggy Astronomia Never Go Home. To je speciálně pro Tomáška místo skladby od Sonic Palms, takže náhradní kousek Tony Iggy Astronomia Never Go Home a za malý okamžik taky Cedric Gervais a Carla Monroe Gotta Be. Pohodové odpoledne a hlavně příjemný poslech přeje Freeradio 107 FM. Před námi doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Freeradia.
0: Komplikace a zádrhely nám bohužel v Brně zůstávají. Buďte opatrní, Brno, Hradecká ulice, je to směrem z centra, na sjezdu na Palackého třídu se srazila 3 osobní auta, počítejte se zdržením. V Brně na Bělohorské ulici se srazilo osobní auto s chodcem, na místě jsou záchranné složky, počítejte s omezením provozu. Další problémy, Brno v Bohunicích, na Jihlavské ulici, je to ve směru od Vídeňské ulice, tady došlo ke střetu 2 osobních aut, počítejte s kratším zdržením. Další zdržení ale očekávejte stále v okolí centra města Brna, to znamená Křenová ulice, Kolíště, tady máme hlášené stále kolony, k tomu taky Cejle Milady Horákové, delší čekací doby aktuálně hlásíte na příjezdu do Brna po Olomoucké ulici, taky na Táborské před křížením s ulicí Gajdošova, na Jedovnické kvůli těm komplikacím ještě kratší kolona, k tomu delší kolona aktuálně Vídeňská, Hřbitská, Jihlavská, no a další kolony očekávejte na Kněžnické ulici a také prosím vás okolí Písáreckého tunelu. To znamená Rybnická, Veslařská, Písárecká, tady všude opatrně, je tam silnější provoz právě kvůli uzavírce. Tolik tedy aktuálně situace v dopravě. Ze studia Freeradia přejeme všem, co jste za volantem, šťastnou cestu, žádné nervy, minimum stresu a hlavně ať v pořádku dorazíte do svého cíle. Pokud máte další informace, využijte dopravní linku Freeradia nebo naši aplikaci.
1: Dopravní linka Freeradia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Freeradia.
0: Ještě hodíme očko na počasí. Teploty v Brně aktuálně okolo 16 stupňů Celsia, 16,5 až 17 stupňů, podle toho, v které části Brna se nacházíte. Večer mezi 19 a 20 teploty padnou na 12 stupňů Celsia, noční teploty se budou pohybovat pouze okolo 6 stupňů nad nulou. Zítra docela zatažený den, zpočátku dne očekáváme mlhu, později zataženo, odpoledne více oblačnosti, to znamená, že zítra si sluníčka moc neužijeme, ty maxima by se měly pohybovat někde mezi 16 a 17 stupňů Celsia. A noční teploty zítra pouhé 4 stupně nad nulou.
2: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix, buďte in.
1: Freeradio, Freeradio, tvoje denní dávka energie na 107

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Krásná spolupráce. Cedric Gervais, taky Karla Monroe a novinka na Free Radio Garby. My se podíváme na objednávky, které posíláte dál do aplikace. Ahoj Lukajdo, tak dneska jsem úplně v pasti. Měla jsem, ježiš, co se děje? To já nerad jako tohle. Samozřejmě začíná to s úsměvem, ale já bych nerad, abyste byli v pasti nebo aby se vám někomu něco špatného dělo. Když budete mít pocit, že je toho na vás moc nebo že jste na světě sami, tak prosím vás, zapněte Free Radio, zavolejte mě, napište mě, co vás trápí. Dáme nějaký song, nějak to rozebereme, a nějak to přežijeme. Hlavně jsme v tom všichni spolu, tak myslete na to, že nejste sami. Takže jdeme dál. Dneska jsem úplně v pasti. Měla jsem náladu na Timmyho. Hrál. Tak si říkám, dnes by to chtělo Kalina. Pro ty moje cácorky. Zase pozdě. I Kalina jsme hráli. Mikolase, toho chci skoro po každé. Tak co třeba GGho a výběr písně nechám na tobě. Může být? Ano, může být. Jestli jo, tak moc díky a jsme všichni happy, jak dva grepy, zdraví GG. GG, já ti moc krát děkuju, jsi úplně úžasná. Dáme si GGho D'Agostina a od tebe je to velmi pěkný vzkaz a velmi ohleduplný vzkaz vůči těm ostatním skladbám. Takže děkuji za to, jak krásně si to napsala a za minutku posílám GGho.
0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
6: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
7: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
6: A kde to najdu?
7: Na Mood.cz, je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
6: A nemáš nějakou slevičku?
7: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
8: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
9: Děláme vědu srdcem a vy ji můžete zažít na vlastní kůži. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 2. do 8. listopadu a nahlédněte pod ruce vědcům a vědkyním v laboratořích. Více o programu na týdenavčr.cz. Vstup je zdarma.
10: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
11: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
12: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
16: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
17: Hrajeme podle tebe. Freebox na Free Radio.

Gigi D'Agostino v rámci dnešního Freeboxu na Free Radio. Zpátečka La Mour Toujours, no a my se za 5 minut 18 hodin podíváme taky na aktuální novinky z hitparády 107. Fríčka. Nahlídneme na to, pro koho se tento týden může zahlasovat. Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a mám pro vás novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Hard to be around a Tiesto. Druhá novinka hitparády Piquito Piquito, Ricky Martin a Pedro Sampaio. Novinka číslo 3, Grow Me, What You Want.

0: Rády 107 Frička. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Miluješ naše hity?

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Freebox na Free Radio.
2: Krásný podvečer všem, co ladíte 107. Do éteru poletí další petardy. Připravená je novinka z Polska, Grow Me, What You Want. Další kousek vybíral Ondra, napsal mi tady vzkaz. Luke, dej tam něco pořádně od podlahy, ať si užiješ i ty ve studiu. Když to tak slyším, někdy je to s těmi lidmi náročné, tak ať se uvolníš i ty, dej tam nějakou srdcovku, měj se a ať to... Jo, takhle, měj se hezky a ať to hraje Ondra. Ondro, děkuju, dáme si Hugla. Moving to the Sun za okamžik Véteru Free Radia a doplní to sastava David Guetta, Chris Willis a taky Fergie a LMFAO. Getting over you. Krásný podvečer a příjemný poslech přeje Free Radio.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Free Radio. 107

0: Box na Free Radio.
1: 17. minuta po 6. večerní, máme tady objednávky a vzkazy přímo z aplikace Free Radio, jdeme na věc. Zdarec Lukášku, zdraví Michal Bajkero z Líšeň, dneska mě tam zahraj Ina With Away, je to pro tebe, já moc krát děkuji, je to pro tebe taky pro mě a pro kamarádku Ivanku a ještě pro všechny záchranné složky, děkuju. Ano, je pravda, že záchranáři mají dneska docela perný den, několik nepříjemných dopravních nehod a několik ještě situací asi pravděpodobně teď na večer, protože jsem slyšel dvakrát asi už od začátku Freeboxu letět právě záchranáře a sanitky přes ulici Úvoz, tak doufám, že jste všichni v pořádku. Jezděte v klidu, opatrně, nalaďte si Free Radio 107 FM klidně na cestu a když chcete další song, volejte studio. Teď už ale Ina, With Away, hezký podvečer.

0: Beseda 14. svátek slaví Agáty, přejeme všechno nejlepší, za 2,5 minutky bude 6:30 večer, vy posloucháte Freebox s Lukinem na 107 FM a užíváme si songy na přání. Před námi ale informace z brněnské dopravy a taky informace o počasí, ať víte, co si zítra oháknout a po kterým se týrku sáhnout, až budete stát ráno u skříně. Teďka ale jdeme za muzikou, před námi Komu si Gira, Komu si Balla, Mauricio Bucalo a Gabry Ponte. Komu si Gira, Komu si Balla. Další objednávku posílá Zdenál, Luke, zahraj DJ Lewis, Lose My Breath k nám na dílnu a všem, kdo dneska ladí. Díky Zdenál. Zdenále, tady to je. Já vždycky, když v těch zkazech čtu na dílnu, tak je mě úplně jasný, že se trápíte v práci, ale taky to může být soukromá dílna. Nevím, jestli to má Zdenek tak nebo tak, každopádně na dílnu posíláme Lose My Breath. Další kousek, My Oh My. Chris Cross Amsterdam a taky Willy Willajem. My oh my. Krásný podvečer a příjemný poslech přeje Free Radio, teď už ale slíbená doprava.
1: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
2: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými kurty.
1: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
2: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let. Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Free Radio stále s vámi, teď přinášíme aktuální zprávy z dopravy. Situace se nám maličko uklidnila, co se týká kolon a zdržení, ale pořád tady máme ještě pár nehod a překážek. Opatrně v Brně na Hradecké ulici, je to směrem z centra, na sjezdu na Palackého třídu se srazila 3 osobní auta, počítejte se zdržením. Další komplikace, Brno, Bělohorská ulice, tady se srazilo osobní auto s chodcem, na místě zasahují záchranné složky, počítejte s omezením provozu. Teď ale nahlídneme na centrum, tady už se nám odpolední špička docela uklidnila. Kolony hlásíte aktuálně v okolí Písárecké, to znamená Rybářská, Veslařská, tam to bude ještě chviličku se zdržením, tak s tím počítejte. Další kolonu očekávejte aktuálně na Hradecké ulici a k tomu delší kolona Eršpická a Vídeňská. Tady buďte stále opatrní a také trpěliví. Tolik aktuální zprávy z dopravy. Bezpečný dojezd a šťastnou cestu přeje Free Radio. Kdybyste měli další informace, využijte aplikaci a nebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Mrkneme se společně taky na počasí. Brno hlásí teploty aktuálně okolo 15 stupňů. Noční teploty se propadnou na pouhých 6 stupňů Celsia. A dnes večer ani během noci neočekáváme srážky ani přehánky. Zítra ráno dopoledne mlha, později zataženo i odpoledne zatažená obloha. Sluníčka, no snad si užijeme drobné polojasno někde v odpoledních hodinách kolem 15. 16. hodiny, ale zbytek dne pravděpodobně zatažená obloha a velká oblačnost. Teploty zítra 16 až 17 stupňů, to budou ty nejvyšší odpolední teploty a noční teploty zítra pouhé 4 stupně nad nulou. Teď už ale muzika la muzika. Gabry Ponte, Mauricio Bucalo, Komu si Gira, Komu si Balla. Freebox.

0: Ekipa z Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Freebox na Free Radio.
1: Ať jste kdekoliv a děláte cokoliv, tady na 107 FM to žije. Freebox pokračuje, za námi Chrisko s Amsterdam a Willy Willajem a my se v čase 18. hodina a 40. minuta podíváme na další vzkazy z telefonní linky. Kdo pak se dovolal? Halo, halo?
2: Čau, posluchač Martin.
1: Martine, vybíráš další skladbu, co si pustíme?
2: Ricky Martin, Pikito.
1: Ricky Martin je připraven i s jeho kolegou, je to producent, velký hudebník Pedro Sampaio. Novinka Pikito, kam to poletí, komu posíláš?
2: Pro všechny DJ, pro všechny pičkaře, pro všechny gastru a i pro tebe.
1: Martine, moc krát ti děkujeme, měj se hezky a příjemný poslech s Free Radiem. Ahoj!
2: Díky, čau!

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: někoho, teda bohužel, musím to takhle říct, do práce, pro někoho na cesty a pro někoho jen tak pro hezčí večer a taky pro dobrou náladu. Pro vás, pro všechny, kteří ladíte dneska Freebox, posíláme do éteru ty skladby, které sami diktujete a které sami vybíráte. studio@freeradio.cz, k tomu taky telefonní linka 790 107 107, nebo naše aplikace. K aplikaci se dostaneme za okamžik, teď je tady prostor pro telefonáty. Linka je volná, kdo pak se dovolal jako další? Halo, halo?
1: Dovolal se Tomáš Werner.
0: Tomášku, další písnička tady podle tebe, na co se můžeme těšit?
1: Je to skladba Bromance od Tima.
0: Máme připraveno, ano, Tim Berg, Amanda Wilson, Bromance, The Love You Seek, Tim Berkling, vlastně tenkrát na začátku Tim Berg, než byl Avicii, takže dáme Avicii, ale v tomhle okamžiku to byl ještě Tim Berg. Takže kam poletí Bromance, The Love You Seek?
1: Je to pro mě, pro tebe, pro Romana Koloděje a pro Patrika Netíka.
0: Posílám to tam. Tomášku, i tobě. Krásný večer. Ahoj, měj se. Čau, čau, čau. No a my si jdeme vychutnat další skvělý nápad posluchačů Free Radia. Freebox pokračuje 18.52.

0: Box na Free Radio.
1: Příjemný poslech a super večer přeje Free Radio 107 FM. Tim Berg dneska od Tomáška Wernera. Tomáškovi moc krát děkujeme. Já už jsem připravil další hity a muziku. Pět minutek před sedmou večerní taky pozvánka na hokejové utkání. Kometa Liberec, ano, 18. To znamená tuhle neděli. Dneska mě tady kolegyně Petra říkala, já jsem seděl ve studiu, máme tady jakoby mixážní pulty, klávesnice, monitory a tak dále. Zkrátka takový jakoby kancelářský prostor, prostě vysílací studio rádia a máme tady opřený kalendář a Petra šla okolo a říká, Luky, nemáš v neděli svátek? Já jsem zabořil těma očima do toho kalendáře a říkám, yeah! Měla pravdu, ano, Lukášové, v neděli máme svátek, tak to hezky zapijeme, no ale 18. je důležité datum, ne kvůli tomu, že má svátek Lukáš, ale kvůli tomu, že Kometa hostí na svém ledě Liberec. V neděli v 17 hodin Kometa Liberec a mně se tady ve studiu Free Radia úplně zbytečně válí dva lístky. Kdybyste náhodou dnes během Freeboxu slyšeli Kometa do toho, nebo volejte studio, tak prosím vás opravdu neprodleně volejte studio. Těch lupenů už moc není, ale pořád tady nějaký pro vás mám. Takže kdybyste chtěli, nevím, pro kámoše, pro bráchu, pro ségru, pro tátu, vyhrát zadarmo lístky na Free Radio, stačí pozorně poslouchat. No a když se dovoláte do studia, tak nám akorát naznačíte, ukážete, jaké máte modrobílé srdíčko, jak budete Kometě fandit. No a potom jsou lístky vaše. Tak jenom taková malá zmínka, abyste věděli, co všechno máme večer ve Freeboxu před sebou. Nejenom muziku a dobrou náladu, ale také další soutěže na Free Radio. Teď už ale muzika. Whisper, Joel Corey. Před okamžikem jsem říkal, že máme další objednávky v aplikaci. Tady nás zdraví Tereska. Terka si napsala o skladbu TK. Lukášku, nádherný večer i tobě do rádia. Vždycky, když si pustím frýčko, závorka, stíhám tak hočku denně. To je málo, Terry, to je málo. Tak mi zvedáte náladu, za to chci moc poděkovat a zahrát tobě a mně skladbu TK od DJ Snakea. Děkuju a mějte se krásně, Terka. Takže jdeme na to, TK od Terky a moment, teď jsem byl u toho kalendáře. Tereska má zítra svátek, Terko, tak zítra všecko nej. Terka. DJ Snake a taky Peso Pluma na Free Radio za okamžik se skladbou TK od Terky. No a pak tady máme ještě pozdrav od Ladislava. Laďa napsal, zdar chlape, prosím tě, mohl bys zahrát tuhle bombu pro tu moju taky dětskám do děcáku. A tobě na Free Radio zdar, Sexy and I Know It, LMFAO. Ladislave, děkujeme. I'm sexy and I know it. Dětskám do děcáku. Jedeme dál. Free Radio 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin, dobrá nálada. Dobrá nálada tady je. Užívejte poslech, tady jsou vaše výběry. LMFAO, DJ Snake, Peso Pluma a taky Joel Corey. Krásný večer přeje Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107.

0: Tři rádio. Vždy první u toho, co letí.
1: 7:07 k tomu Free Radio 107 FM, před námi Dominika Mirgová, já na to mám a za okamžik nějaká petarda od Prodigy, pozor na to.

0: Sedmá hodina, k tomu desátá minutka. Po pohodovce za Slovenska, já na to mám, což byl Alan Murin Kelly, Dominika Mergová. Já myslím, že posluchači Freerádia už víte dobře, o jakou skladbu a o jaké interprety se jedná. No ale už jsem avizoval před tou skladbou, že bude něco od Prodigy. Přesně tak to totiž napsal Ivoš, napsal něco od Prodigy. Napsal mi zdarec do studia, Lukajdo, prosím tě, můžeš zahrát něco od Prodigy, ať to přežiju, makám v kuchyni a dneska je to hnus. Díky, Ivoš. Jak se na to podívat, jakoby makám v kuchyni a dneska je to hnus. Jakoby jestli jako hnus ta práce, nebo jestli je dneska hnus to, co uvařili, no nevím. Ivošku, dívej, uděláme to takhle. Já jsem tady od muziky, tak se ti nebudu motat do kuchyně. Tady jsou Prodigy.
1: Hrajeme podle tebe. Freebox na Free Radio.
0: Dneska hnus.

0: Freebox na Free Radio.
1: Největší porce hitů na přání, tedy Freebox na 107 FM, vysíláme vždy od pondělí do čtvrtka v čase od 17. do 20. hodiny večerní. Máme minutu po čtvrt na 8, to znamená před námi skoro celá třetí třetina. Teď rychle na telefonní linku Free Radio, hezky se nám to střídá, aplikace, linka, linka, aplikace, a já se ptám úplně klasicky, kdo pak se dovolal? Halo, halo!
2: Halo, halo, ahoj, tady Evička.
1: To je krásný, to je krásný. Evi, prosím tě, já zase slyším kolem tebe ten houpající kočár. Kam letíš, kam jedeš?
2: Já jdu z práce, Luky, po 11 hodinách z Hokny a říkám si, že ty jo, Lukášek tak celkem fajn hraje. Já jsem tě teda slyšela jenom hodinu, kdy jako klienta, tak můžu poslouchat frýčkou, přiznám. A pak říkám, ty vole, celkem dobře hrajou, ale nějak tam moc mele ze začátku, jak je si borec. Říkám, já zkusím taky brnknout. Já sice taky melu, ale umím to rychlejš. No.
1: To je pravda.
2: Hojně záda, ty vole, mám toho dost dneska, takže se těším na skladičku a domů.
1: Měl jsem tady teďka vzkaz, člověče, přímo z terénu, psal tady Ivoš. Počkej, já to najdu tady, mám vzkaz, jo. Ať to dneska přežiju, makám v kuchyni, dneska hnus. No, nevím, jestli to máš podobně. Takže podobná situace. Evička, dneska hnus prostě.
2: Je to celoplošný, celobrněnský prostě, no.
1: Jaká muzika by tě z toho hnusu dostala, prosím tě, povídej, přeháněj.
2: Člověče, mně se líbí ta skladba It's That Time, ale nevím, zase, jak se jmenuje ten borec.
1: Marlon Hofstadt Fischer Remix. Marlon Hofstadt, ano, Marlon Hofstadt samotný, jako by nebyla úplně taková petarda, ale pak se toho chopil pan Fischer a trošku z toho tu petardu udělal, takže děkujeme.
2: To já věděla, že ty to budeš vědět, děkuju.
1: To je náhoda. Jdeme na to. Marlon Hofstadt, It's That Time, Fischer Remix. Evičko, je to na tobě, komu zahraješ?
2: Tak já dneska zahraju všem upracovaným, všem cokoliv kolonizovali, opět Brno. Pošlu to samozřejmě Jiříčkovi do Německa, pošlu to Ladíkovi do cirkusu a vůbec tak všem Brňákům, mějte se rádi a už se do toho pásku nějak doklepem, ne?
1: Já bych to neřekl líp, Evi, moc krát děkuji.
2: Samozřejmě, pardon, pro tebe ještě to musím taky.
1: V pořádku, já v pohodě, jako já jsem rád, že ses dovolala, že vůbec vybíráš písničku, takže už teďka pro mě win-win, plus. Takže
2: já
1: děkuju.
2: Já jsem taky hrozně ráda, že já jedu tak 10 minut, jo, já přiznám, že jedu kousíček celkem, takže pro mě je to takový, zkusíš, uvidíš, nevíš, pak sedím na tom parkovišti a ještě tancuju, víš. Ale super, se ráda, jsem se dovolala, že jsem se sebou pokecala, měj krásný večer, ale ty už to máš taky za pár, tak.
1: Takže tak. Evi, řekla jsi to krásně, moc krát děkuji za rozhovor, děkuji taky za písničku, měj se nádherně, ať to v práci utíká, zdravíme Jirku, Ladíka do cirkusu, všechny tvoje přátelé a kamarády a teď už Marlon Hofstadt, It's That Time. Ahoj!
2: Hodnější, ahoj, děkuju!
1: Devatenáctá hodina, 19. minutka a za 10 vteřin 19. vteřina. Dámy a pánové, Freebox na Free Radio. Let's go!

0: zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radio.
1: Těšíme se na tebe. Free Radio. Free Radio.

0: Vaškyho vtípek.
1: Těsně před sexem se postarší muž omlouvá mladé ženě. Dívejte se, doufám, že mi odpustíte, víte, já už jsem to jako dlouho nedělal. Mladá žena se usně a říká, vdovec. Pán se zamračí a říká, ne, ženatý.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na

0: majitel byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula.

0: 5000 korun. Správné číslo 079 010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utrženo. Je,
0: nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
4: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
3: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
4: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
3: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
4: Děláme vědu srdcem a vy ji můžete zažít na vlastní kůži. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 2. do 8. listopadu a nahlédněte pod ruce vědcům a vědkyním v laboratořích. Více o programu na týdenavčr.cz. Vstup je zdarma.
5: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme výběr.
8: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
11: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
12: Free Radio. Free Radio. 107,9.

0: Free Radio 107 FM, večerní Freebox, od mikrofonu zdraví Lukin, no a právě teď ještě prostor pro posluchače Free Radia. Kdo je na lince? Haló, haló?
1: Dobře, krásný večer všem.
0: Karle, krásný večer i tobě samozřejmě. Jsem rád, že posloucháš dneska Freebox. Jak se máme, jaký máš den?
1: Jako den je dobrý, jako bylo to dobrý a dalo by se říct, že na večer se ten den vylepšil, protože kdo neviděl západ slunce a potom ta obloha, jak se vybarvila, tak přišlo hodně.
0: Já jsem to třeba neviděl, já jsem seděl ve studiu. To mě mrzí, já mám rád tyhle ty obrazy na obloze a tyhle ty večerní úkazy, červánky, západy slunce a podobné akce, ale dneska bohužel práce, Karle, tak jsem si to užil za nás, za všechny. No a vy, co jste to neviděli, přátelé, tak smolíček, pacholíček. Uvidíme zítra, jak to dopadne, každopádně zítra bude asi o něco víc oblačnosti, takže západ slunce, no nevím, nechme se překvapit. Teď ale zpátky do středečního večera. Kájo, co ti pustíme, co jsi vybral za písničku?
1: Že bude to Usher, Oh My God.
0: Usher, Oh My God, já to jdu připravit a ty nám zatím řekni, pro koho bude tato píseň.
1: No já bych to poslal třeba samotnému autorovi Usherovi, protože on má dneska narozeniny a předpokládám, že teď sedí u rádia a ladí Free Radio a čeká, jestli mu někdo zahraje k narozeninám.
0: Je to tak. Takže speciálně s pozdravem z Brna, z Free Radia pro pana Ushera. Oh my God, happy birthday for Usher. Tak my si dáme tuhle skladbu, Karle, já ti moc krát děkuju a přeju krásný a pohodový zbytek dnešního dne. Ahoj.
1: Děkuju, hezký večer, měj se pěkně, ahoj.
0: Čau. S Karlíkem jsme se tedy rozloučili, já tady mám pro vás samozřejmě i další hity, které dneska patří tak jako do té rozlučkové části toho Freeboxu. Pojďme se tedy podívat na ukázky muziky, která uzavírá dnešní, řekl bych už i teď, nádherný večer, protože ten Freebox byl dneska skvělej, plný energie a plný humoru, dobré nálady. A to hlavně díky vám, díky všem, co jste spolupracovali na dnešním vysílání, ať už jste psali, volali nebo jenom doporučovali nějaký skladby, nebo vyřizovali pro někoho nějaké vzkazy. Já moc krát děkuju úplně všem. Tak, mám tady ještě nějakou věc, která je z aplikace DJ Pakito. Aha, tak DJ Pakito. Pakito je písnička, já myslím, že to bude určitě ono. A nebo Pakito je projekt a máme tam skladbu Living on Video nebo Moving on Stereo. Výběr nechám na tobě, dobře, takže dáme tam tedy ta, co se hraje méně často, ať trošku oprášíme i ty pecky, které ve vysílání nemáme zas tak často. To znamená, tentokrát si dáme skladbu Living on Video. Pak i to na závěr, teď se ještě dostaneme k těm ukázkám. První věc, tedy Usher, Will.i.am, Oh My God. K tomu novinková záležitost Sigma a taky America Foster, Watching You. A na závěr tedy Pakito. K té poslední ukázce ještě samozřejmě i vzkaz. Ahoj, Super Radio, prosím zahrát písničku Pakito, výběr nechám na tobě. Jen tak pro radost pro všechny. Děkuju moc. Pavel z Jaroměřic nad Rokytnou. Pavlíka zdravíme, Pájo, ahoj. Jinak přesný čas 19. hodina za pár vteřin 55. minutka. Od mikrofonu se s vámi loučí moje maličkost Lukáš Bartl. A dneska máte pochvalu, byli jste skvělí. Závěr Freeboxu, tedy Pakito, Sigma, America Foster, Usher, Will.i.am. Takhle vypadá konec dnešních songů na přání. Mějte se úžasně, klidný, pohodový večer a zítra zase spolu Freebox po 17. a já se přihlásím v éteru Free Radia po 15. hodině. Mějte se super. Zítra. Čau. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

0: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
1: Free Radio 107 FM.

0: Jensen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude úplně
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

0: nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio 107 FM.

0: Rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe. Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radio.
1: Těšíme se na tebe.

0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.
1: Spread your butt. Spread them well. Around the world.

0: Byl Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula.

0: a 5000 korun. Správné číslo 079 010. To byl ten 5 litr, který ty gratuluj, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utraženo.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
1: Nula.
0: Nula. Je tam nula!
1: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
0: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržet.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
0: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.
0: Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

0: Zpátečka Frýrádia. Zpátečka Frýrádia. 2003. 2003.
1: Ladies and gentlemen. Put your hands together.
2: Tade della paradesi.